0: Učte s Božou nísedomenčinou po šestčeche. S Matejom Džisvoukom dženca poramy so do rania. Vítaj, Matejo.
1: Dobar ranko vám všem. Dopaladame na naše džencnejšie vysvanie. Jan Reo napríklad vám nedom šeradí, že so konc týdženia šudom športuje. A čera napríklad je sa teší, že v ulce športu a vo Kostčicach a Ralbicach vodem pola nás dženca viace zoniče. Potom zladuje Radio Zatkola hižo raz na Punželu. Dundak ma dženca vopäť jednače kozlatko a potom slyšiť ešte rozprav vo orientacijských vikách, kýž miachu čera ve Radvorskej Slavi. Tam môžachu so šulorky a šulorio vo povovaniach, vo možnostčach vúkupovania aber der ist vor Praktikum mache wir Sauerdach in Formwatch hat haben sie mir Podlabos Mikrofon
0: prima
1: hoi
0: danke ersten Chip nach das sind natürlich 7 Menschen du passt jetzt

0: altro che lui.
1: To škodí s vás je pobyl hýžo pola pekara, abo se u ně dojede, že snadno tyž se skolesom. No haj tomu a se tyž raz předovzač cimíčiny pobydl k nasedomě a tu již chceme dženca rano zromadně sportovat. Znaj menša sluchač na termíne.
2: NDR Sachsa, serbský rozvoz. Sport.
1: S Janom Drehovým.
3: Na předposledním rajnym dňu v CČ z Jaskovej Koparskej Líze raje dženca od 2 maj FC Energia Kočebus doma v Delnej Vúžici přečuvo VN Wiesbaden. V samstnom času dobia biskupičenio núzne dybkovač, zo bychu spínce tabulky vyššie ligy ište vúliesť moli. Všetky ďalšie vúpytané ry převedú so júce nedelu. Nebelčenio nastupia potom hižo od napojenej pola rezervy športového tovarstva Kinsburg Vúžnica. Rač bude so na športnišču ve Vúžnici. Do Krošic přijedže k tamnejšej rezervie SJC mústvo z Vulkeje Dubravy. Zakop tež júce napojený. Vona partija nedele bude derby mez prvým koparským mústvom SJ Krošice a modrobielmi z Kulova. Krošičania sú naposled k trojce dobili, Kulovčania dvojce nerozsudne rali a junu dobili. Od připodňa do večera v stadionie Juri Frenzel v Ralbicach vostač smieža nedelu tež přivisnice Sokova Ralbice Horky. Napojený zavizda sudnik předoru rajnejú zjednočenstvo Ralbice a Halštrov a cioch potom další referé derby Ralbice Rakece. Za obe mústve dže v okresnej vyšší líze jenojšišče o končné zamestnenie mes najlepšími 5 celkami. Radovosti koparia sú júce s hosťom ve Vúžnici. Tam raja oni popodňu cioch přečuvo celky z Kinsporka Vúžnici. A za júce plánovaná hra bančanských kopariu přečuvo štajník Wolmstorfe bu meje metania dla přestorčená. Tá odmieje sa potom sredu večer 7. v štajník Wolmstorfe.

0: Čez Čočin Cicečin na posedmech.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. V Radvorskej Slavii je sočera viacač 380 šulorku a šuloriu povovanc orientovalo. Miestnanostka Madeleine Renčová s čanestem pozitívne rezime druhého dňa předozačelo zviazka gmenu Radvor Vulka Dubrava Malešice. 25 zavodov je sa tam predstavilo. Po podňu mejachu firmy potom ište skladnosť ďalšie zvisky naviazač a miesobu do rozmluvy pšinč. Letuši poskyt k Radvoru steše pod heslom Šula a hospodárstvo v dialogu v srbskom regione. Viac o téme zoniče vybiu v úsovania. Prvnie blída tenisové mústvo športového tovarstva Viktorie Voklece je v okresne mišto. Voklečenia přesadichu so štvort kvečo z 1-4 přečivo celky športového tovarstva Čvrne Noslice. Rali sú na neutrálne miestne v športové hali v Porchovie. Najúspešnejší rajo pokajného dobečera bie Štefan Miet, rodžené Novovéščan dobe šitkry z 3-0. 45. jubilej športové jednotky vosvědčech včera večer v Krusčicach. Tuti příležnosti by si tovarstvo tradicijské mústvo Dynama Drežďany přeprosilo. Tak nastupí serbská vůbranka starých knězů přečivo nědeším profiam a podleža na koncu z 0-7. Nieče 500 příladovářů rie v športovém centrum jednota z Čejovaše, organizátory bychu s otvosom převšo spokojom. Rajbičan se starý knieža mejachu piatkto Runia Rú v štvorčfinálu v okresného pokála. Doma rajachu prečuo mústvu Ypečatici z horu z 0-1 a nesu sa s tým za ďalšie kôl kvalifikovali. Na čest Sviatého Floriana svičach včera voňový vobornice za radnická zviazka pri kloštorskej vode, kajštiž ďalšie sprečelené vobory čaknú Božú mšu. Do cirkve začanech u kamarádojo ze 6 korojmi, miestnymi tež z Radvoria Akulova. V svojom predovaniu čakovaše sa farar Mirčin Delenk za službu a vúzbiny, so je za voborníka čas, vážny faktor, byť spiešný k pomoci a investovať čas k vúkupvaniu. Organizátor Božiemši bie voniva vobora z Krusčíc. Zetkanie zakskej šulských dživadvov od miesolica konc junia v nemsko-serbskym ľudom dživadle v Budešine. Festival to vidžu hinak dživadvo v Vúmenie s šulskými dživadvovými skupinami z celej Zakskej zabera solica vo sebe s regionálnym kajštež se serbským aspektom v dživaničkách. Na zetkaniu zakskej šulských dživadvov v občilič sme sa tež serbská zakladná šula Čišinska z Pančic-Kukova, celodňovský projekt Pád za učipne sedom je jedna z 5 vúzvolených produkciú. Okres Šprevia-Nysa víta svojich hostí a púčovacích na krajných púčach boze tež dôrečné Nemsce a Serbsce. Odpovedné tafle tam tú chvíľu instaluje. O tom rozprávia Dlno-Serbský rozvoz. Tak má nastáč výčomné znamio za serbskú identitu a tafle maja zviazanosť s regionom a turizmom zeselnič. Prvnú symbolickú taflu staj staré a nové krajné ráda v okresa Šprevia-Nysa Harald Altekrüger a Martin Holzler teletne v gmene Spremine Don na mierzeke Sakskej stajivoj. Podobné tafle v budyskom okresu Hižo Maja. A to bude bychom naše povestče, když namakáče tež na našej internetovej strane Rune, takéž v našej app, když reka MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Tu kvílu pokazá živé slibro 9 stopňu, vůladáme mročele na nebiu, ale dženca svoj biu dňa přeco za svoj sluncom je s mročelemi pokazá. Mimo na sebi sucho ostač a živé slibro te docpie temperatúre mes 15 a 17 stopnými pohony v Užice.
3: Na počaso ničo nestáva dobrú jezbu do džensnišeho rania a ja smím zaso so poriadne stúpiť, ja minúci na špickách s tým. Matej, cíšem, blido mi čore, umprad, Jana, môžeš tým o tie bidoku svúzbenč, môj smoj, Matej, o pol metra väčšika, ja.
2: Štúha, ja som mnú reči, ja tebe ho nevidžu, a tam dlka, hej.
3: Ja dobrá, šo normál, šo dere, šo rene veži, má môj dobrú náladu, ja som nači, ja my do Matejš.
1: Serbský rozvoz.
3: Nikas ja zasinč, peč po nebo sedmich.

Zároveň minčení je cvěrky na stom. Što so dženca stava? A jú cítíš a bonželu. Napaladáme najprve na džencnejší džen. Dženca popodňu ste přeprošení na koncert budyského modinského dujarského orkestra a ich hosti započátky popodňucioch ve viace zamirovej hali při celnišču ve mieste. Konstitucija sveča, ja by prajela od predka do zade, prinje, mie metania, pančicach, kukovie. Konstitucija sveča, dženca popodňu cich, soda, kofi, a tekan z popodňu štyrioch přizamkne so mie metania a večer sú reje, júce pom punže ište dále. Tež v čornom komcu dženca mie metanie, tam niša modžina očakuje, vás popodňu na večer pečich, tam na kubice z horie. Tež ve Koslově konstitucija mio metaja a tam moja jubilej, što cete morázy. Dženca od popodňa na večera pečich zmeja tam za džiči rys přijotované a večer přizamknie so potom písané program ze srijemi a júce, že to potom vomierie dále. Potom poladáme na rodový koncert, kýž letuši prini doživiče v nesvačidle júce. Nedželu po podňucioch slyšíte tam komornú hučbu z brazilskeje hač do boharskeje a přečenio domizne a kultúry vesela so nedželu po podňucioch na hosči v rodovém parku v nesvačidle. No a jasná notiš zavožiče v viesnem muzeju tam v nesvačidle iš je přeco nedželu od připodňa otevrene a kýž tam hosti víta zomuli tam přes věsne stavizne a tyž přes stavizne vosate a gmíne ladač. Cibilky na sedomě. Monika Kleset zpívám.

0: Radžence Antonius Kretschmasis, Dubrinka.
1: Protika je bona, nadavki su jasne. Raz beži lipje, a potom zaso menje. A přiušim dava vokomiki, v kotruž spoznaješ, nudskone neje přela davno viace tak jasne, kaj zvonkone skutkuje. Tu pokazuje so husto viace, hač jenež časove čišč. Tež v mjesobnošči nešto pobrachuje. Rozmowy była jasnadne, reakcje krótkodobne, a to, štož mu poprawom zjazać, dostała ledma ruma. Prašam so, što je so stało, zo nie je hižo viaco samozrozumliwe, so mjesobu derje zrozumić. Samo przeczyny mjesobny wopkat przekłapia. Ale przyczyna zmiany nie je tak spyszne spoznajomna. Jest kery niszto, što je so mielčo zadobyła. Čemy od jednoho dybka k přichodnemu, bez toho, co vědomě započněme a přestaněme. Snano, že to dla mienie o to perfektny plán dodržeć, ale prostě přestać a nic hiště viace činić. Nic hiště spěšnější być, ale vokomík vopravdže s mirom być a spoznać, jak wiele je poprawom było a hižo zdokonjane. To je viac, hač jenež přestavka, je myslička, so njezetkaš boa jenož v prucovanjach, ale run je tam, kdež zastanješ a džakonje spoznaješ.
0: Dobre, Antonius Kretschmasis, Dubrinka, vina doku a zamovitosti. Buloske je vosadek.

0: Časa čminčino po sedmiche dobranie všeje serbský rozvoz. V Krosčicach přihotovachu so v minulých týdeniach kytro intenzívne načarovši večer sportová jednotka v osvíči minúce 45. letné jubilí. Potom zo koruny dla kulovate 40. národnine v osvíčili nesu bychu so v předsedstve rozsúdili do leca tak riec nakvatač. A za to sú v osobitu rú organizovali tradicijské mústvo Dynama Drežďane. Bez s hosťom a nastupí v jubilejnej rie přečivo serbskej vúbrance starých kniezov. Končný vúsledk bie po 90 minčinách 07, nedoši profijojo, so po takým jasným přesadžichu. Na boku serbských kopariov pak bychu po rie najebač jasne, abo jasne poražky, všetké miezvoča, nedživajce toho s posmívkom pokryté.
1: Also napríklad ja hodé, že si ja tu skválnoš dostal subúrač, a je vysa 7-0 na koncu, jo, vielleicht jene rotasche Welle, ha jene Pritku, wo vielleicht jese nachs Munden, wo der Wessler jene Kuschepat Pjau Mio, ha hat ständig Gwärtsliti als nächstes Profi-Kommens zur Rallye, jene Toa-Vigi, Gatte, Joana Buhl, Kotre Rumo und Satschina, Dam Kuschem aus Milkso, Nidor und Kosta, ja, es muss so schüsse Wessler Mini, ja, dort in der Wannisch, nicht in der Erstes Ranio, da bin ein Top-Event.
0: No, to prajmia či Jakubáš, kýž by džil serbskej vúbranky starých kniezov. Niedže 500 přiladovariu by se včera večer do Krosčic dojevo a tuči vidžachu na rajnišču vopravdže tež znate mena Marko Hartmann, Robert Koch a Matias Maukš. To sú mena, kýž znamienča dorosčená generácia fenokopajnce ve našim regióne na kúždopad znaje. Tež sobu organizátor pokladník SJC Simon Žur by nekotre menči či neporie převšo spokojom, když dokova okolo by to po jeho mieneniu poradžené svičen v Krosčicach.
2: Dječi sú boli jačač, ja buch pravo, stopusta dječi porie nedom namiestno, po autograme bežili, hate dostaneli. Rajore Dynamo Drežan sú jaraz dvorlivé, fotačina, so rozmovia, opravdu super typu, dobien praječ, ty namiestne. A vona vec jo, zo jo kúžik išo dženca jobu, veselo miu. Ja si myslel, sme mien dobré rámy, kde vobradžili přiladovariam, ale tež mústve zdrežan sú vobradže jara všekvalpene boli, ha so veselili a nieke tej ze stúšto kvalbu, so rozmoveli s nami, ha hoj, všetkým spokojom, ha vesel.
0: A tak knižiše v Krosčicach tež cevú kvílu pory ešte dobrá nalada. A s tým pak nie je 45. jubilej sportovej jednotky ešte dosvedčené. V biehu leta maja minúci ešte dvaj ďalší eventaj plánovaný. O tým my informujeme, zo nebrhče v ničo skomčili. A správne prajene Marko Hartmann, Robert Koch a Matias Maukš ja osobinste pomene neznajú. Ja sem skere generácia ešte Bernd Jakubowski, Hans-Jürgen Dörner a Hans-Uwe Pilz. To vieste šo.

17 do 8, na to by ich rône išťo váhava, že sú šuče svidženie meje metanie. Hač tiež ve sáňanách bych so prašala. A bums, mám to čo no nabivim, přes app Vútrobne Jack zapšidživo a smím tu oficiálne ze scedlky čítač. Sčijovace vodby je předvidžané a to na meje metaniu ve sáňanách sobotu 9. meje od napu 4. meje metanie s malým programom a přizamknie so potom kofi a tykanc na svidženský vúce tovarstvo Sernjan, viesne tovarstvo Sernjan, přeprošuje vútrobne Sernjanu a Sernjančanku a samosovietiš. Aj ľudí ze svokolných sú, kýž tam si tiež rade dojedu, tuž nech meja dženca pravie padne a vúzvolče si pravoho mieského kráľa. No, lípe toho, kýž najspíšný šo bia. Peč menšinu do 8. Tu je Sapský rozvoz, vútrobný Jack za informáciu.

Jednak mięczyno po osmi je, a tak sme čera například z susodicami trochu přes pod besadovali a sme so radovali a veselili přes nálečo, zo je dosť dere najpred raz so najšvo, zo je tiež tot nedom cíle bujne za so šitko zelene a dále sme potom rečeli nic jenojš vo bačonjach, kýž sú ve minenech týdženjach do serbskej Bužice přilečeli, ale tiež vo Vastojčkach. Naj Vastojčki, tak so praji, štuž ma Vastojčki na statoku temu kýva cíve leto zbožo. No a tak sme najpráraz tiež o tem přemyslovali, že šúdže Vastojčki nezdža hač ve koniencu, hač ve travenku, abo šúdže. Keko nezdu da mač ve na dvore, chcete nám to zdžilič, potom přelič raz a napísajče mi, abo přizivče so. Dve menšinie po biedlk, ište raz nic dvie po, ale do biedlk, dve menšinie do biedlka na dževeč, tak je celé pravie. Vastojčky přinesu zbožo.

0: NDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: Zjanom, Rehorium.
2: Na předposledním rajnym dniu v Cieči z Jaskovej Koparskej Lize raje dženca od dvimaj FC Energia Kočebus doma v Delnej Vúžici přečuvo vien výspaden. V samstnom času dobia biskupičenio núzne dybkovač, zo bychu spínce tabulky vyššie ligy hišče vúliesč moli. Všitke dalšie vúpetane ry převedú so júce nedelu. Nebelčenio nastupia potom hižo od napojenej pola rezervy športového tovarstva Kinsburg Vúžnica. Rač bude so na športnišču ve Vúžnici. Do Krošic přijedže k tamnejšej rezervie SJC mústvo z Vulkeje Dubravy. Zakop tež júce napojenej. Vona partia nedele bude derby mes prvným koparským mústvom SJ Krošice a modrobielmi z Kulova. Kroščenio sú naposled k trojce dobeli, Kulovčenio dvojce nerozsudne rali a junu dobeli. Od připodnia do večera v stadionie Juri Frenzel v Ralbicach vostač smieža nedelu tež při Vísnice Sokova Ralbice Horky. Napojenej zavizda sudnik předoru rajneju zjednočenstvo Ralbice a Halštrov a cioch potom další referej derby Ralbice Rakece. Za obe mústve dže v okresnej vyšší líze jenojšišče o končné zamestnenie mes najlepšími 5 celkami. Radvorsce koparjo sú júce s hosťom ve Vúžnici. Tam raja oni popodňu cioch prečuvo cilky z Kinsporka Vúžnici. A za júce plánovaná hra bančanských koparjo prečuvo štajník Volmstorfej bu meje metania dla přestorčená. Tá odmieje sa potom sredu večer 7. v štajník Volmstorfej.

0: se raja zvěrato, to raja bajových figuru. V našem hodančku jsme vosi byte stvorenčka pytali.
1: Tude jsou lůze, to jsou mauke.
2: To jsou stvorenčka ze mytologie.
1: Je nesmětiš vůbšudit, sponvane lůze hodbe.
3: Tak lohko to se vám nebě. Někoci z vás jsou na svatojanské mušky tukali nimsce glühwürmchen. Prava odmora pak by vůdničky. Što je rozdíl? Svatojanské mušky jsou opravdžité zvířatka, jmenujíce malé bruky. A vůdničky jsou bajové figury.
0: Prava vůdav je hodančko. Jan Kuba se starý cvělnice. Věle zboža a vesela s darikom Dundaka.
3: Jeli chcete si stavězničku o budničkách obladač, potom poladajte tola pola MDR Serbia do dječaceho raja. Tam namakáte link do mediateky ARD pod heslom Piskočík serbský reči. A jedna stavěznička, jedna tež o budničkách.
0: A dyši, že jenu na našich stronách šče, potom poladajte rady tež na Dundakové strony. Prašamy so vás menujúce, što vás popravom jíma, když svišíte špatné půjšče v zvízku s vojnami na sviče. Kotre názornenia ste vy znáno hižo zbierali, s ľudími, kdy sú čekač ľobili, abo kajke sú vaše mysle k tomu.
3: Rade napísajte nám to tam, a potom so Dundak raz blíže s tému zabiera.
0: Za dženca je došť, doby netko hižo moja kvári doradič, a potom hižo zaso dále na probu. Všako je konstič na mě mětanie.
3: O mato, da toj při běhu vo veršk. A vám tam doma veľa veselá při všim, štož takhle voráče.
4: Dunda!

0: če se vtiš s nano, bo se mi jako dječina bibaski natekali z srododendronovih kvitkov k čenju, kde še bili popuč na pastvini horje ve kamencu, no to moli tež za so raz vuspetac najmenša, sem to ja predso rade činiva nedželu. Jutce vudani so vulet menujce tam na pastvinu horu, kič počnje renek čeč z srododendronami. Tam ne treba če jenoš sami kodič, asi krasne kvetki vobladač a kčenja v najšelakorejších barbach, ale može če so tež a to doporuču na vosibitem večenju po parku tam po horje v obdželič. Započnje so po šipunju dvemaj zastupje damotne a idealne tip za naletne vukodžovanje z vladom na lesingove mjesto, to tak a tak je. Potajkim po pastvine horje noškovač z sprevodom asi krasne rododendronove kčenja rozkvast štač.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Antonius Krečma z Dubrenka.
2: Protika je bona, nadavky sú jasné. Raz beží lipje a potom zaso menie. A přiušim dáva vokomíky, v ktorých spoznaješ, nutskone nie je pšela dávno viace tak jasné, kaj zvonko nie skutkuje. Tu pokazuje so husto viace, hač je než časový čišč. Tež v miesobnosti než to pobrachuje. Rozmowy bylo jasnádne, reakcie krutkodobne, a to, štož mu poprawom zjazač, dostava ledma ruma. Prašam so, što je so stało, zo nie je hižo viaco samozrozumliwe, so miesobu derie zrozumič. Samo przeczyny miesobny wopkat przekłapia. Ale przyczyna zmiany nie je tak spyszne spoznajomna. Jest kery niszto, što je so mielčo zadobyła. Čemy od jednoho dybka k přichodnemu, bez toho so vydomie započniemy a přestaniemy. Snano, že toho dla menie voto perfektny plán dodžažeč, ale prostče přestač a nic hišče viace činič. Nic hišče spyšniši byč, ale vokomík vopravdže s mirom byč a spoznač, kak viele je popravom bylo a hižo zdokonjane. To je viac, hač jenež přestavka, je myslička, zon jezetkaš boha jenož v prucovaniach, ale run je tam, kdež zastanješ a džakonje spoznaješ.
0: Dobre, Antonius Kretschmas z Dubrinka, v nadoku a zamovitosti kuluskeje vosade. Cimínčine dođevečech spiva Ingrid Rakec.

0: Hulki Hoka Dok. Tun mehr Choberadvorski Slavi, Czerasse dom po napočesa Čechie, tam bi zjask gmeno Radvo Vulka Dubrava Malešetze na tak mienovane orientacijske wiki prosu, so bychu so šulerio a šulaki vo vukovanskich možnosťach a pohovaniach informovať šmoli. Pobyl by tam tež Matej Čisvauk.
1: Tak možachu se šulaki a šulario mjezdrujm sami s hamorom štěpjelove cihel na vútrobičku sklepač, to išto vodile policija abo nemského vojska zonič, abo tež, kotre ratarske zavode takle v končinje mame. 25 vústajerio je so v Radvorske Slavi modej generácii predstajivo a za mode publikum bie to išto zajmového podľa, s čím šmuli so v příhodže zabierač.
2: Ja sa zajmujem za zahodníctvo, aj to je šon rejné, z mamot možnosť.
3: Halt schon, halle, ich habe eine Idee und niemand.
4: Ja, wo du es nach der Borschule in Alprom war, berufsky Gymnasium da lechint. Hab man ja, wo du es so, dann ist da spezialisiert.
1: Orientacijske wiki sú šulaki a šulari ze 7. do 9. letnika po etapach vopitali. Kúžde letnik mieše hodinu časa so informovač. Tak mierhu teše závody kvíle dosť so do rozmúdač. Však je moda generácia vážna, praji Kristýna Ričkec ze sanitárneho závoda Rička a Čornak.
5: V prezencu pokaza četce v regióne a náš kruh dživania je nekak 100 kilometrov. V obvuku a tam prezencu pokazať, že mi šetce jara vážna rune v Saps, kej v okolinošči tež, dokýž došť závo máme tež ako klientu a one sú tie veselá, když maja jemo sapských dživačarov, když môže one sa jemo humienieť k tej techniky.
1: Tu kvílu je závod z kamenej pola Radvoria, dere nastajne tak Kristýna Riečkec.
5: Te posledné leta sú šetca napročovaná tu, tiež voko maturantu, to mi je tiež jara veselý, dokýž je tu skok tam, šen tiemo bude dále. Ha přijomnejší, ha hajta interesa, zo v přichodže so jen zvisk huje, jen zrumadný púč, jo vysoký, ha tohle, haj mám ja to ráda, ha so veselú, když mám o prúznických subúdžovačov, abo praktikantov, když sa cedža jem uprúvať, ha haj nás tiež tu vopýtaja.
1: Tež finančný závod DVAG, što je Deutsche Vermögensberatung, bie namiestne a je za tamnišu akademiu vabio. K tomu praji subúdžovačovka Hanna Lederec.
6: Za nás je vážne, že mu mladí ľudí, kde do našej branže subú zapšimnemo, dokáž mu putamo. Včerisk v našej branži je od staroby přes post a lidstare a přes to trebamo einfach mladých ľudí a temu ju namakamo a te nás tu zeznajú.
1: Tež ve příhodže zmi je moda generácia znova možnosť, so informovač, klietu v mi je potom cíči nakvad výku plánované.
0: Mati Gismog včera v Radvoriu, tam je zjask gmenu Radvor Vulka Dubrava Malešetze, na orientacijske wiki prosu. Česač po napo česače.

0: dobra, svjetla šikvane, armor za nikim leči, spita jeho do budrobe tričić a na koncu s prokom a kobokom do kolena triži. Dimenčini doce veliki nađe sa če je dobra njepše je srpski rozvoz. Druga tema, važna tema. Kako cenzure bi v srpskih medijach za čas NDR? O tem bi mačica srpska podiju diskusiju prevedva, če so pokaza, kak prizantna tema přeco išče je. Dež pak si rozdjelne tverdženje napšečo steja je dola dok dokumentov za vjernost važne, ali na tutem večoku zdjeli njedeši šef-redaktor Novije dobe Sighard Kozl, zo to išto akto privatnje doma kova. Monika Gerdesova je se k njemu domoj dojeva.
1: Po diskusiji staviznijskeje sekcije Mačice srpskeje konc leta je Sighard Kozl přilubil, zo maja te, kiš von privatnje tukvilu doma vodnoča, do ruku srpskeho kulturnoho archiva pšenč. A dy, knježe Kozlo?
2: Aj, no je to po moje smerči. Tej dostanoš potom šaštača mam, tak živo devjač šakačiče.
1: Zato nima dženzniši jednačel LND Simon Petrcež žane zrozumenje. Je Sighard Kozl list pisał, zo jeho prosy, sužbne podvožki a dokumenty nakvadnistvu vročič, šako su toho svojstvo. Runjek samsnemu je Simon Petrcež tež redaktora na vumenku Axla Alta namojau, kiš by toho runja po zakončenju dživového pomíra dokumenty doma kuau, štož je přečivo dživovému zričenju. Alt je dokumenty mestem ručiu. Džil historisce zajímavých podvožkov pak zdá so byč zubjeny, menujci komunikácia a šek ve vysokosti 1 milióna D-marku, kýž přepoda tedyše knižostvo 1990 serbam k vukovaniu serbských novinov a časopisov. Zubjena je mestrujem tež tedyša z džilenka k tomu podpisana vo doktor Angele Merkelovie.
0: Monika Gerdesová bo v obkáže se srbskými časovými dokumentami, što pak nastupa prašenje, hač dávaše za čas NDR cenzúre ve srbských médiách a kakúka by, to svišiče júce ve našim nedželnejším vúsevaniu. Dobranie přeje srbský rozvoz. Riane do budňov.

0: Pitch mit Gino Dočesačić.
1: Nábožné slovo.
0: Pačenca Antonius Krčmas, Dubrinka.
2: Protika je bona, nadavky sú jasné. Raz beží lipje a potom zaso menie. A přiušim dáva vokomíky, v ktorých spoznaješ, nudskone nie je pšela dávno viace tak jasné, kaj zvonkone skutkuje. Tu pokazuje so husto viace, hač jenež časové čišč. Tež v miesobnosti nešto pobrachuje. Rozmowy bywa jasnadne, reakcje krótkodobne, a to, štož mu poprawom zjazać, dostawa ledma ruma. Prašam so, što je so stało, zo nie je hižo viaco samozrozumliwe, so miesobu derje zrozumić. Samo przeczyny miesobny wopkat przekłapia. Ale przyczyna zmiany nie je tak spyszne spoznajomna. Jest kery niszto, što je so mielčo zadobyła. Čemy od jednoho dybka k přichodnemu, bez toho so vydomie započnemy a přestanemy. Snano, že to dla menje o to perfektny plán dodržeć, ale prostče přestać a nic hišče viace činić. Nic hišče spěšniši byč, ale vokomík vopravdže zmierom byč a spoznać, kak wiele je poprom było a hižo zdokonjane. To je viac, hač jenež přestavka, je myslička. So njezetkaš boha jenoš v prucovanjach, ale run je tam, kdež zastanješ a džakonje spoznaješ.
0: Dobre, Antonio Skrčma z Dubrinka, v nadavku a zamovitosti kulovskeje vasade.